0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne...

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete...

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
9: Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.
4: No, chlapče, to už tady bylo.
3: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou. Ranní vítr mi ovívá spánky, jak rozřešení před popravou. Přilétaj hvězdy z nesmírný dálky a padaj k zemi

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
0: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v 36. týdnu v minulých letech. Takže jdeme na to.

My se jdeme společně podívat na datum 3. září. Roku 1965 kapela Rolling Stones nedohrála koncert v irském Dublinu, protože jim na pódium vtrhlo 30 nespokojených fanoušků. Roku 1968 se po 2 týdnech absence vrátil do kapely bubeník Ringo Starr a v roku 1947 se narodil jeden ze členů kapely Thin Lizzy, Eric Bell.

4. září roku 1944 se narodil Vladimír Kulhánek, baskytarista, který si zahrál například v kapele Flamengo, Bohemia, ETC, Stromboli nebo Krausberry. A roku 2008 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za 280 000 liber.

Tak my se podíváme na další slavná hudební výročí a tentokrát se vrhneme na 5. září. Roku 1946 se narodil zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Roku 1998 kapela

Aerosmith se poprvé prosadila v Americe na špici singlového žebříčku se skladbou I Don't Want to Miss a Thing a roku 2006 kapela Arctic Monkeys dostala cenu Mercury Prize za své album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

6. září bychom mohli slavit troje narození členů slavných kapel, protože roku 1943 se narodil Roger Water, baskytarista a zpěvák kapely Pink Floyd, roku 1961 se narodil Scott Travis, bubeník kapely Judas Priest a roku 1971 se narodila zpěvačka kapely The Cranberries.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí a my se teď společně vrhneme na 7. září. V roku 1954 se narodil Benmont Tench, klávesák v kapele Toma Pettyho. V roku 1968 Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli jako Led Zeppelin svůj první veřejný koncert. A roku 1996 se bubeník kapely Bon Jovi Tico Torres oženil s českou modelkou Evou Herzigovou.

8. září roku 1997 Led Zeppelin znovu vydali jejich první single Whole Lotta Love a roku 2002 si Bruce Dickinson splnil sen a začal lítat jako pilot pro leteckou společnost.

Teď už tady máme poslední den našeho pořadu a to je 9. září. Roku 1977 se narodil Stuart Price a je to britský textař převážně pro kapelu The Killers.

Přátelé, já vám děkuji, že jste poslouchali můj dnešní hodinový pořad. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme příště zde na rádiu Hej ve stejný čas za týden. Takže ahoj.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavily po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Co byste fakt měli slyšet? Fakt měli slyšet. Playlist Music. Nová hudební alba. Playlist Music.
1: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní Kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá.
2: Něco se chystá.
1: Nové singly a připravovaná alba.
3: Playlist Music.
4: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý singl z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich zbrusu nový single.

0: Best Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music.
1: Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
2: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a text Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem Playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone, poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
1: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: www.mkadoprava.cz.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

0: jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hej, hej, hej.
1: Really great to be here tonight with you people.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady neděli, pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem a od mikrofonu na rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do kalendáře a pak do Dickinsona a Lennona, tak bychom si mohli dát odevírák dneska Dickinson ve stínu bohů.

Tak, otevírák by byl hotovej a máme tady kalendář. Začneme rokem 1935, co se událo v dějinách muziky 30. srpna. Takže v 30. srpna se narodil John Phillips, mezi přáteli nazývaný Papa John. A to jsou Mamas and Papas.

A máme tady rok 1939, 30. srpna se narodil John Peel, což byl DJ veřejnoprávní stanice BBC Radio 1. Rok 41, 30. srpna se narodil John McNally, a to jsou Seacher.

Pak bych mohl nabídnout rok 1950. 30. srpna se narodil Mickey Moody. To je několikero kapel, ale vyčnívají tam hodně vajc. To bychom mohli zkusit.

Tak, další, koho tady máme, je rok 1958 a to se narodil Martin John Jackson. Martin Jackson, ten se angažoval v holčenčím spolku Swing O Sisters.

A pak tady mám další datum narození, ale vydržte mi chvilku. Musím tady kalendář trošku přelistovat. A protože je to velice důležitá osobnost, ale už ji vidím. V roce 1959, to můžu klidně říct už, se 30. srpna narodila Miriam Hrušková. Tato mladá dáma byla významnou bluesovou zpěvačkou, bohužel už je v bluesovom nebi. Hlas!

Týhle pěvkyně je doopravdy škoda, no. Škoda, že ty, co fakt umějí a mají co sdělit, odcházejí tak mladí. A v roce 69, podíváme se do 69., který tady je dvakrát, od 30. srpna Zager and Evans 3 týdny budou bourat anglickou singlovou hitparádu. Bohužel je to jejich jeden jediný hit. Víc neměli takových slavných věcí.

Pamatuju to dobře, na Luxemburgu to točili od rána do večera. V případě takovýhle velký hitů, 69. po druhý. Od 30. srpna má nejprodávanější album Británii Božský Elvis. Je to retrospektivní deska Elvis from Memphis, mám takový dojem.

Tak to byl Elvis a pak tady máme rok 70, 30. srpna. Ve švédském Nelmu začíná evropský turné Rolling Stones s 20 zastávkama. No, tak tohle to nebylo dobrý. Takhle to vypadá, když se člověk ořádek přešáhne. Teď už je to v pořádku.

Tak to bychom měli Rolling Stones, jak to vypadá. A potom je tady rok 75, ten tady vidím dvakrát. Rod Stewart povede 5 týdnů britský albový žebříček, tak se na to podíváme.

A 75. ještě jednou. 30. srpna Paul Kosov, kytarista kapely Free, je odvezený na fofr do nemocnice a tam to vypadá v první chvíli teda ošklivě, ale naštěstí se z toho dostane.

V roce 81 do 30. srpna Rolling Stones vydávají album Tattoo Yo a tam je ta známá pecka Start Me Up. To bychom mohli si taky ještě pustit, snad se vejdem.

A ještě jednu vzpomínku bych tady našel. V roce 1991 odešel 30. srpna do hudebního nebe Vladimír Padrůnek, kamarádi mu říkali taky důvěrně Vláďa Guma Padrůnek. To jsou Jaskvé, Energy, TTC, spousta kapel, ve kterých hrál. My si ho dáme s Myšíkem a konkrétně je to snad Lady Vamp.

0: Tak to byla Lady Punk, teda Lady Punk, to je kapela, s Vláďou Míšíkem a Vláďou Gumou Parduňkem. A já s váma teď musím chvilku vydržet do celý, to je pár vteřinek, a pak si dáme pozvánku ještě jednu.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey.
0: A mám tady pozvánku od Nazdárku. Nazdárky znáte, aspoň vy, co jste z Vlašimska. Je to speciální kapela. Undergroundová. Čistý Androš, teda. Fakt dobrý. A je to pozvánka na zářijové koncerty Nazdárků. Takže Nazdárkové zvou na první koncert, který bude hned 1. září, což mám takovej dojem, že je v pondělí. Asi zřejmě, protože co je dneska, nebo v úterý? No 1. září je 1. září. A tento koncert se uskuteční 1. září v Praze v legendární libeňské hospodě u Badyho, kde budeme hrát, tedy Nazdárci, od 19.30 přímo pod širým nebem. Takže nezapomeňte 1. září Nazdárci v libeňské hospodě u Badyho od 19.30 přímo pod širým nebem, tedy open air. A my si je dáme.

Tak to byli nazdárci a my se podíváme na naše posluchače, jak si vedou, a vedou si docela dobře. Vašek dneska první. Vašek píše: ahoj Jendo, po včerejší parádě na Rock In s trochu klidu s traktorama. Tak dáme. Zdravíme Vaška. Traktor forever.

Mordor kabaret. A máme tady MMU Marta Mouka Uhlák, na to jde od lesa. Metalička z Černého alba dokonce. I bohové chybují.

Tak to vystřihnali Metaličku z Černýho Lva, z Kultovního Lva, zdůrazněji. Pak tady vidím, koho tady vidím. Vidím tady Vladinku, ta píše, neustále na tebe myslíme, taťko, i s děvčaty, a posíláme ti moc pozdravů a expo penzion.

Tak to byla Planeta Jeronyma Boše, progresivně. A Honza Telefonista to vidí na Karla Kryla a Martinu.

K narozeninám dokonce mě posluchač poslal i psaníčko, já jsem si to milně vyložil, že SMS-ku, jo. SMS-ku ne, ale psaníčko došlo v pořádku. Takže od Ládíka je tady přání k hezkým kulatým narozeninám babičky Lidušky a k tomu pěkná píseň, trochu punková, od kapely Vision Days, punkovej bál, takže babičce všechno nejlepší k narozkám, Ládíka zdravíme a celou rodinu.

Vision Days a teď tady máme, dojde i na Dickinsona, máme tady Iron Maiden. Mišoš, náš stále posluchač, zdravíme, Znamení kříže, Sign of Cross s kapelou Iron Man.

Tak to bychom měli Iron Maiden lehce a máme tady jeden dárek pro pracující třídu, jak to vidím, ano. Co dneska dostane od Tatrováka pracující třída, toť otázka, dostane Mona Mart.

Tak to bychom měli. Docela zajímavá záležitost a já tady přeručkuju o kousek dál. Teď tady marně hledám jedno album Thin Lizzy. Doufám, že se mi to povede, držte mě palce. Mám tady Pavla Skřivsoudová, ten dává Running Wild, Victory.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Na nic si nehrajem.
5: Raymonds posloužili jako spolehlivá pojistka k dotažení času. A máme tady, koho tady máme? Se musím podívat na jízdní řád. Máme tady Pavla, rockera z Brna. Vidím tu Lásky svý stát. To je nový Turbo, mám takový dojem. Pokud se nemýlím tedy, tak to zkusíme, no. Co to provede. Tak zdravím do Brniska a posílám.

Tak dneska to bude teda skutečně hodně náročný. A jsem rád, jestli to odehrajeme, jo? Protože nával velký, času málo. Jerry chce podještět, tedy podještět, spozor ještě dopíše Jerry, a podještět chce Thin Lizzy. Tohle je dobrá věc a velice málo známá, jo. Ona se to jmenuje podobně jako celý album. Dalo mi to docela fušku najít, jo.

Tohle to vybral Jerry dobře, teda to je speciální záležitost a já tady mám další zákaznici a to je Marcelka z Pražský kotliny. Marcelka píše, mrkneme se na to, hezký večer, Jendo, prosím, našel byste a zahrál písničku od Alice a to tě trochu bolí. Našel? Pro Marcelku najdu všechno, kdybych měl obrátit celý rádio z hůru nohama.

Tak, zdravím ještě jednou Marcelku do pražské kotliny a máme tady Moniku, nikoli v kotlině pražské, ale v kotelně, a na tu se dostane hned, protože před ní se těsně vecpal Pankáč a ten říká, že by byla dobrá anarchie ve Spojeném království.

K téhle písni se váže úsměrná historka. Sex Pistols měli najatou loď a pluli po Temži společně s svými přáteli a různě tak hráli tam, pogovali před těma bednama, ty jejich kamarádi, a teď jeli okolo parlamentu, ne, a dali anarchii ve Spojeném království a pořádně to ohulili, aby to tam ty poslanci slyšeli, že jo. A dopadlo to následovně, asi za hodinu přistáli u mola přístavního a už tam na ně čekali a vybrali je tam jako králíky úplně všechny, jo, včetně posádky lodi. No tak demokracie v Anglii je, ale znáte to, odsaď až podsaď. Jo, ta Monika z Kotelny, málem bych zapomněl.

Tak, zdravím Moniku do Kotelny a je tady Tomáš Zubernický, píše, ahoj, jen do bez metaličky by to nebylo ono, to je svatá pravda. A prosím píseň Černýho Alba, která se zas tak často nehraje, to je taky pravda, že se nehraje často My Friend is Misery. To je 11. track na týhle, vidíte, jak to všechno člověk zná, na týhle desce. Kultovní Černý a kamarád, ne do deště, ale do nepohody, My Friend is Misery. Tak zdravím Tomáše a už to tam sypem.

černý album je vůbec teda fakt dobrý album, to se jim povedlo. Pepa dává Nirvánu Aneurysm. Zdravím do studia, prosím o zahrání Gebovi a Bóďovi do věznice Ostrov. Děkuji moc. No doufám, že mě nemají po večerce. Ono se to nedostalo dřív, jo? Protože systém to srovnává podle času, aby se to vyšlo do celých hodin. No zkusíme to, snad to budou slyšet kluci.

Tohle je zajímavý album, tam je, myslím, i skladba Krabice ve tvaru srdce. Tak je hezký. A Sucháč. Sucháč nám píše, že by rád slyšel Moutrhý. Prosím, dopala si tu nějakou vypalovačku od Moutrhýdu. No, vzhledem tomu, že máme už málo času, tak bychom mohli dát Ace of Spades.

Tak, to bychom měli Ace of Spades od Strady Lemmyho. Pak je tady, hned vám to řeknu, garážová společnost Košická u Tábora. Ta garážová společnost Košic, takhle. A to bychom měli Rhapsody on Fire. To by taky šlo.

Tak, máme odehráno a pak tady máme jedno speciální přání. Ještě snad doufáme, že stihneme paninku z taxíku. Aspoň to předpokládám. A Fanda ze Zdislavic to vidí na Kokot Minute. Na Kokot Minute a schválně, co to bude. Mám takový dojem, že to budou lodě, tak to teda dáme. Zdravím Frantu do Zdislavic a posílám lodě. Abych každou neděli neotravoval vypalovačkou, poprosil bych dneska trochu klidnější skladbu. Předem děkuji a přeji všem krásný hudební zážitek. Tak si to užijte všichni. Lodě, mám je připravený, hrajeme.

kam nás odnese vítr, kam nás donese proud, tam kam může jen voda, kam

Tak, a mám tady ještě dva posluchačové, jsou tady. Je tady paninka z taxíku, zdravím, ta dává švihadlo Livingstone. Tam jsou Livingstone, ty rastafariáni hodně. A pro všechny posluchače a do klubu v Lounovicích, tak to dáme. A je tady ještě Jurášek, ale pozor, Jurášek ten už bude z Prahy, protože doufám, že mu to automat neutrhne v půlce, ale jak se dívám na hodiny, tak asi tak by to mělo vyjít. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za přízeň a za poslech a měli bychom se slyšet kdy? Úterý, ano. Úterý na začátku školního roku dáme bluesovky, první bluesovky po prázdninách. Tak tedy, vážení a milí posluchači, mějte se fajn. Teda, vážení a milí posluchači, mějte hezký zbytek neděle. To je důležitá poučka. Mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, jo, to je velmi důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu,

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hej, Hej, Hej.